Tökköstük intiver. Bem tis sanokum. De im meskal v jednom pokojíku, ale situácia taká, že im otváranko do nej im nemal. Faktične nemal otváranko, bo nemý im chodiť pres oficínu, to im skákal čerez plit. A jak im prichodil domy, to dobrý, že stopok ploti bol rivno vrizaný, ne na nesklese isto, ne na skis. Bo im vidro stavlal na stopku, potom preskakoval čerez plit i vchodil do chus. No, jaký súvodu treba bolo mať v chusu na hmatyša i na čaj. Vykno na švit. Čerez moje vykno v dveriach, ktoré je vykno dveriami, vidno jeden dach so smoma komenami. Za dveriami s vyknom je drančastý plít, v ktorom nit otveranka, čerez ktorý skaču druhý rik. V mojom kutyku 3x4 mýniča, vidro i baščata, železná postiel mladá žena, Christos na štini rozpiatý. Na mojom stoli zhydno ležat Harazimovič, drač, horáci, v mojom jazyku kosty neje i racii. Na mojom stoli zhydno ležat Harasimovič, drač, horáci, v mojom jazyku kosty neje i racii.